0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
1: Fajn. Vždycky hot.

I say. Can you feel it?

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Vybíráme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: CZ. Fajn.
1: Vždycky ho.

0: pralíř, topenář, podlaha. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty, záruka kvality.
2: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč?
3: Protože jsme fajn.
2: Fajn Radio.
4: Instagram,
2: YouTube,
4: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.cz.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. Yeah. All the hits.

0: Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio. Turn it up, turn it up.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz. Fajn. Vždycky hot.

nejlepší z hitparád.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
9: Right, babe.
10: Fine.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Aguarachar!

0: Prodigy. Neo Asia.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
10: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.
11: Fajn.
12: Vždycky hot.

0: Fein Weekend Free Show. Dobré ráno, ahoj lidi, všichni, kdo jedete v autě, kdo jste vstali, protože jste museli stejně jako já do práce, nebo kdo prostě posloucháte rádi Fajn Rádio, nebo celkově Fajn Víkend s Míšou samozřejmě, který právě začíná. Celkově Fajn Víkend v 8 hodin ráno v sobotu je tady. Já doufám, že jste rady, jak na moje keci, tak na keci od Kristin. Věřím, že tady má trošku inteligentnější, ale nebudeme ji přeceňovat, jo. Je to moje kamarádka a kolegyně, ale samozřejmě každý jsme nějaký. No a víte co? Já myslím, že to můžeme pořádně odstartovat. Už za chvilku si řekneme, co je dneska vůbec za den. Ale do té doby je třeba Bruno Mars, nebo teď už Hozier, jeho Nobody Soldier.
1: Fajn víkend.
0: Pojďte to tady rozjet společně s náma, s Fajnem, stojí to za to.

Verigo pro lepší ráno na Fajnu. A my se společně podíváme do kalendáře. Máme 6. června 6. 6.2026. 3 šestky. Je jich tam trošku víc, než by mělo být, no ale to neznamená, že je to špatně, jo, prostě občas je 666 blbý. Pro dnešek věřím, že to bude pro vás i pro mě šťastný číslo, budeme tomu věřit. No například svátek má Norbert, na rovinu já žádnýho neznám, ale jestli to třeba váš tatínek, dědeček, kamarád, bratr, všechno nejlepší. Nebo taky je světový den pacientů po transplantaci, to znamená, jestli vám někdo transplantoval orgán, gratuluju, dneska je váš den, nebo třeba i těch doktorů, kteří právě transplantují ty orgány. Taky je například světový den boje proti škůdcům. To je všechno. Není to napsané, jestli jsou to broučci, lidi, kamarádi, blbci ze třídy. To už tady napsané není. To je čistě na vás, jak si to vyložíte. Nebo je světový den zelených střech. Já jsem hodně přemýšlela, jestli jsem někdy v životě viděla zelenou střechu. A na rovinu ne. Viděla jsem zelený jabko, zelený bůh ví co, ale zelenou střechu? To je jako hodně cool mít něco takového. Věřím, že to musí mít svůj speciální světový den, protože jen tak mít zelenou střechu je opravdu jako výjimečný. Ale třeba naše songy výjimečný nejsou, protože je tady hrajeme na Fajnu docela často a věřím, že vás baví, protože je rádi posloucháte. To znamená, už za chvilku Ray, Where is my husband, nebo teďkon už Dominic Fick, jeho White Keys na Fajnu.

0: Rozejbavačka pro lepší sobotu, Lukas Steve, jejich Up Till Down. No a na fajnu, za chvilku si pořádně rozhejbeme vaše mobily. Ale do té doby je to plně připravený například Alex Warren s jeho bangrem Fever Dream. A na rovinu, Alex Warren má vždycky můdovky, příjemné songy, jednoduše, u kterých si odpočinete a potom z ničeho nic. Slyšíte jeho novinku. Úplně něco jiného, než na co jste zvyklí. Na druhou stranu je to banger, který od něj má největší úspěch na Spotify. Je sice nejnovější, ale má nejvíc poslechů. A u nás tomu není jinak, takže za chvilku, na fajnu. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: Fajn.
6: It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fajn.

neskutečná Taylor Swift, její Oplight. A my si na fajnu dáme takový menší placení telefonem. Ano, platby telefonem jsou čím dál tím víc populární, ať už u mladých nebo u starších lidí. A upřímně, já to naprosto chápu. Sama sebou plastovou kartu nenosím, občas mám třeba 200 v drobnejch, ale že bych nosila vyloženě cokoliv jinýho než kartu v mobilu, to už úplně ne. No ale představte si to, člověk chce zaplatit a co je jednodušší? Vzít tu peněženku, otevřít ji, teď musíte vyndat tu správnou kartu, přiložit ji k terminálu, nebo nedej bože ještě zasunout do terminálu. No a nebo vezmete telefon, který máte v ruce, dvakrát zmáčknete tlačítko a zaplatíte. Easy business. Hodně lidí to kritizuje, protože už prostě vymizívá hotovost, už nemáme tu českou měnu, jak by měla být jednoduše na těch bankovkách. No ale já třeba osobně mám jednu super zkušenost, kdy mi u pokladny nešlo zaplatit kvůli tomu, že jsem platila telefonem, protože to po mně chtělo, abych právě tam zasunula tu kartu plastovou a přidala PIN, což stalo se to, přiznám se, že tady v tu chvíli jsem byla za blbce, ale na druhou stranu prostě platba telefonem je třikrát jednodušší a vlastně ve chvíli, když tu kartu máte v telefonu, tak mi přijde až nebezpečný jí mít v té peněžence, protože když vám někdo ukradne peněženku, máte po kartě. Mě, když ji sebou nemáte a máte jenom v telefonu, tak jste vlastně svým způsobem safe. No a stejně jako jste safe s našema songama, u zahlubu Kane Brown nebo Marshmallow, ale teďkon Tate McRae, její Revolving Door. Dejte si tenhle banger s náma na fajnu. Věřte mi, stojí to za to.

0: Marshmallow. Jejich Miles on it. Banger, který nám zpříjemňuje ráno na fajnou v 8 hodin a 43 minut. A za chvilku jedna z největších novinek, Zara Larsson, její Midnight Sun. Banger, který znáte, i kdybyste nechtěli. Nebo to bude třeba Sonny Fodder a Chris Chul, jejich My Lovin. No, bude toho hodně. Můžete si vybrat nebo poslouchat všechno. Za chvilku, na fajnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

Zara Larsson i Midnight Sun. Jeden z nejnovějších bangrů, který máme u nás v playlistu na Fajnu. A my si společně dáme jednu nahrávku. Každý nahráváme něco jiného. Zpěváci svoje songy, režiséři různý filmy, no a pak tady jsou lidi, kteří nahrávají Uber jízdy. Občas to děláte jen tak pro svoje bezpečí, no ale nově se zavádí nová funkce, díky který se bude nahrávat zvuk během jízdy. No ale nebude to jenom tak, že si ho nahrajete, někam to pošlete, ale jednoduše se to nahraje a ve chvíli, kdy to právě ta společnost bude potřebovat, tak se k tomu dostane. No ale bez toho ne. Jednoduše, když se podniknou nějaký právní kroky, že tamhle někdo někoho obtěžoval, nebo že se něco zase řeší, ano, v tu chvíli se k té nahrávce společnost dostane. No ale jen tak, že by si poslouchali jízdy, na rovinu většinou moje jízdy vypadají tak, že mlčíme, jednoduše mě dovezou na místo, jo, takže si myslím, že většina z nich je dost nezáživná. Na druhou stranu věřím, že dokážou být i nebezpečné jízdy, jo, takže alespoň menší bezpečnostní věc, která není úplně pro obě strany jako blbá, protože když se to jen tak nahráváte, taky to není úplně OK, no ale takhle je to aspoň fair k obou stranám. Stejně jako fair jsou vždycky naše songy. Už za chvilku Banger Friday v sobotu, anebo už teďkon Gufrau, Marie April a jejich Nezvládám. No, každý nezvládá něco jiného, ale věřím, že tenhle banger zvládají úplně všichni.

0: Written Song Friday nám ukončuje naši první společnou hoďku a v té další si dáme naše speciální bizárky. Jako vždycky, buďte u toho se mnou a taky s Fajnem.
1: Fajn víkend.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
1: Fajn. Vždycky hot.

Dobrý dopo, čau lidi, startuje dopoledne při Fine Weekendu. Ano, už jsme tady spolu druhou hoďku, no ale tak, aspoň něco musíme vždycky každou hoďku odstartovat. Teďkon minimálně startujeme nejenom dopoledne, ale taky hodinu bizárků. Pojďte do toho společně se mnou a dát si něco, co za to stojí, anebo nestojí. To už je na vás, záleží, jak se rozhodnete. Do té doby, než si řekneme ten první, tak tady bude třeba Ed Sheeran, jeho Azizam, nebo už teďkon Magic Song Crew, to je na fajnou.

Sheeran, jeho Azizam. Překladu má lásko. Očividně láska je něco, co na fajnu prostě máme. A tak je super šokující titulky. Já jsem si přečetla, že jedna řidička vjela autem na koleje metra a ochromila dopravu. Když slyšíte tohle, tak na první dobrou je to jakože OK, když se vybavím, co se stalo tenhle týden v metru, tak vlastně jo, v úterý večer Bčko mělo zpoždění, velký problémy a ta doprava nebyla OK na téhletý lince metra. No ale potom, když teda nečtete jenom ty nadpisy a přečtete si celý ten článek, tak zjistíte, že se to nestalo u nás, ale stalo se to v Americe, kde právě jedna paní umylem vjela na koleje a umylem díky tomu zastavila prostě celý metro, což na rovinu asi je trošku jiná finanční situace v Americe než u nás v Čechách. No ale já upřímně miluju takovýhle nadpisy článků, protože vždycky je to tak tragický, dramatický, takový wow, že si potom člověk řekne, o můj bože, my umíráme, něco se stalo, o můj bože, wow. No, nebo prostě si řeknete, to je blbý. Dneska se jim to nepovedlo, měli to udělat mnohem dramatičtější, že jo? Buď budu kritizovat to, že to je moc, nebo je to málo, ale prostě vždycky si nějakou tu kritiku najdu. No a nebo jsou lidi, kteří se nad tím prostě baví, jako já, nad tímhle s tím článkem. No a nebo jsou lidi, kteří se baví při našich songách. Už za chvilku třeba Nico Santos, jeho Home Part 2, nebo teďkon Harry Styles, American Girls, právě teď na fajnu.

0: Představuji vám Roses a song Roses na Fajnu. A nebo Justina Biebera a Nicki Minaj. Jejich Beauty and Beat. Song, který věřím, že většině z vás stejně jako mě připomene dětství. Minimálně jméno Justin Bieber 100%. A taky pro lepší sobotní dopoledne si tenhle banger společně dáme už za chvilku. Nebo taky černý párek v rohlíku. No, počkejte si na Fajnu.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí

0: Každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
4: Instagram, YouTube, TikTok.
5: Co je zrovna teď in Fine Radio.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme Fine.

0: už ne.
1: Neskutečná česká zpěvačka Eva Farná, její Perpetuum mobile. A my se společně na fajnu dáme černý párek v rohlíku. A já si nedělám srandu, k 10. výročí japonský IKEA představila společnost právě černý párek v rohlíku. A není to spálený párek v rohlíku, není to nabarvený vodovkama, ničím takovým, jednoduše přidali do receptu černý uhlí. Což se dřív říkalo, že například třeba bělý zuby. To znamená, že možná to někomu i něco vybělilo. Nemyslím si, že to byly úplně zuby, ale to už je věc vedlejší. No ale představte si to, přijít do obchodu a vlastně vidět černý potraviny. Ano, samozřejmě jsou jedlý věci, které existují i v černé barvě, to zase jako ne, že ne. No ale párek v rohlíku k tomu zrovna nepatří. Jednoduše představte si přijet snad jako českou pumpu a tam najít černý párek v rohlíku. Takhle to bylo k 10. výročí IKEA, to znamená wow, prostě socky brčeli, marketing fungoval, no ale marketing tady v tom smyslu musí fungovat úplně všude, protože kdekoliv je něco netradičního, což tahle pochutina je, tak prostě to vzbudí obrovský halo, což se tentokrát v IKEA opravdu povedlo. Stejně jako nám se to vždycky povede díky našim songům. Už za chvilku kapá Poetika, jejich Blízko, nebo teďkon One Direction, jejich Story of My Life na fajnu.

0: tak všechno mám.
1: Neskutečná kapela Poetika, jejich Blízko. A za chvilku na Fajnu pojedeme od AM to PM. Robin Schulz, Sigala, Zoe West. Právě jejich banger AM to PM. Kdy jindy máte kalit než při poslechu Fajnu? Od AM to PM. Tenhle banger už za chvilku a taky menší přestrojení za dítě. Jak to funguje, nebo respektive fungovalo, si řekneme za chvilku.
2: Fajn víkend.
3: Fajn víkend.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
11: Instagram,
10: YouTube,
11: TikTok,
10: co je zrovna teď in. Fajn.
11: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn? Fajn.

John Turns the Lights Off. Jeden z největších TikTok bangrů, který nám dojíždí na fajnu. A my se podíváme na děti. Ano, děti, to je naše budoucnost. A nebo něčí skutečná budoucnost, protože existuje žena, která se 2 roky vydávala za dítě. Potom jí policie zatkla. A já nevím, jestli to znáte, ale například na mě, častokrát na TikToku nebo na Reelskách, vyskakují videa z filmu, kdy opravdu jedna žena plus minus ve 30 letech

to byla úplně pravda. Opravdu to byla dospělá 30letá žena, která se jenom vydávala na dítě. A to, že se to doopravdy stalo i v realitě, je mega hustý. Ale víte co, nechce se vám pracovat, chcete se vzdělávat, no a tady tím dost divným způsobem to máte vlastně zadarmo. Představte si to, chcete zaplatit prostě za vzdělání, no a nemusíte. Ano, dobře, třeba na Karlovce nebo na jiných po vysokých školách nemusíte platit za studium a můžete být normální, samozřejmě, každý to dělá podle sebe. No ale třeba si chcete prostě zopakovat co je 6. třídu, no tak se převlečete za dítě. Ne, jako tohle jste absolutně nepochopitelný, ale hold, takhle to někdo měl. No a stejně jsou věci, které jsou pochopitelné, jako jsou třeba naše songy. Teď už Šimonop, jo, Save My Soul, u nás na Fajnu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Není důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít s ní ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

přesně ve prostřed našeho společného vysílání a my si spolu konečně dáme hoďku plnou hudebních novinek, bizárků a všeho se týká nějakých těch celebrit. Jednoduše bulvár. Je to tady bulvární hoďka. Za chvilku se podíváme na Oliviu Rodrigo, která prohlásila neskutečnou věc. Co to je? To si společně řekneme až za chvilku. Do té doby třeba Benson Boone, jeho Sorry I Am Here For Someone Else u nás na Fajnu.

Jedna z nejlepších kapel všech dob, Imagine Dragons, jejich Wreck It. No a teďko na fajnou obrovský téma Olivia Rodrigo. Člověk, který zase pomalu, ale jistě vylítnul. Dřív to byla obrovská hvězda. Kolem toho roku 22-23 všichni znali, chodili na její koncerty a prostě wow, to byla ta Olivia Rodrigo. No ale malinko spadla slečinka, bohužel. Například třeba u nás v Česku už to není taková hvězda, jako bejvala. No ale například v Americe na všech různých hudebních webech je to prostě dead girl. Jo, reálně ta žena. I Dead Drop, nový song, je prostě extrémně oblíbený. No ale další věc, která je na ní velice zajímavá, je její poslední prohlášení, protože ona řekla, že jí nevadí spolupracovat se Sabrinou Carpenter. A na jednu stranu si člověk může říct, Ježíš Mariano, tak by spolupracovala se Sabrinou. What's so go? No jde hlavně o to, že právě Sabrina Carpenter a Olivia Rodrigo byly v milostném trůhelníku. Ano, přesně tak. Obě chodili se stejným partnerem. Úplně o tom nevěděli, malinko se kvůli tomu pohádali. Člověk by třeba řekl, že to spíš může ten muž než ty dvě holky, ale tak je to podle každýho, jo? Každý si to vyloží malinko jinak. No ale nakonec teda řekli, že už jsou spolu v pohodě a konečně se usmířili. Představte si to, rozhádat se svojí, vlastně v tu dobu byly ještě kamarádky, protože se znali, byly to obě dvě Disney hvězdičky, kvůli muži se pohádali, no a najednou jsou připravený spolu zase spolupracovat, což na rovinu je hrozně krásný. Stejně krásný, jako jsou naše songy. Teď už Khalid, Tied Up u nás na Fajnu.

stoprocentně všichni znáte, i když třeba název mám jen tak nic neřekne. Full Changes. V 10.19 na Fajnu. A nebo taky banger, při kterým vyhrála Alisa Liu zimní hry. Pink Panthers, Zara Larsson, song Stateside. Banger, který proletěl TikTok, taky Reelska. V jednu chvíli byl úplně všude, občas se to objevuje doteď. A my si společně díky tomuhle bangru zpříjemníme dopoledne na Fajnu. Už za chvilku. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo,
1: Asian boy Akon,
2: yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn, vždycky hot.
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný

Just the Way You Are. Banger, který dojíždí v 10.30 na Fajnu. A my si společně dáme Taylor Swift. Člověka, který dokud neumře, tak bude na vrcholu hudebních žebříčků, no nebo na vrcholu třeba Toy Story. Protože její novej song míří právě do tady toho světa hraček. Jednoduše vydala novej song I Knew It, I Knew You, který zazní v připravovaném filmu Toy Story 5. Taylor sama uvedla, že je to její nejoblíbenější animák z dětství a proto k němu chce být malinko víc připojená a takhle k němu ještě víc přilne. To je strašně hezký, když prostě něco milujete už od dětství a máte možnost se k tomu takhle připojit. To je podle mě něco podobného, jako když máte třeba svoji oblíbenou hračku po 20 letech, ji prostě najdete někde na půdě, třeba plyšáčka a úplně si vzpomenete na to, jak to byl váš nejlepší kamarád, usínali jste s ním a jednoduše konečně ho máte zase u sebe a můžete mu třeba dát novej obleček nebo cokoliv jinýho. Něco podobného se povedlo i Taylor Swift. Ona dala Toy Story taky novej obleček v podobě novýho songu. A já vám taky dám nějaký super songy, například Clarity nebo teď už Shawn Mendes, jeho Why u nás na Fajnu.

0: Zed Fox, Clarity. Banger, který nám zpříjemňuje v 10:39 sobotu na Fajnu. A taky vás to rozhejbe, i kdybyste nechtěli. A za chvilku se o to postará třeba Cameron Whitcomb. A jeho neskutečný banger Medusa. Nebo Somber, jeho Homebreaker. Je to strašně easy. Playlist je nabitej, Dua Lipa něco provedla, ale o tom si řekneme za chvilku. Na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Tady se vám blíží splátečka a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
8: Fajn.
7: Rádio.
1: Instagram.
7: YouTube.
1: TikTok.
7: Co je zrovna teď in.
8: Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Rádio.
8: CZ.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.
1: Fine.

Mladý, talentovaný a občas malinko kontroverzní Sombr, jeho Womb Wrecker. Banger, který dojíždí v 10.49 na Fajnu. A my si společně dáme jedno obrovské překvapení. Dua Lipa překvapila svoje fanoušky ve chvíli, kdy se vdala. A jenom jedno menší zdůraznění, Dua Lipa je jenom člověk, má právo na to si držet svoje soukromí, to znamená, když se vdává, nepotřebuje u toho mít miliony lidí a vlastně to ani není její povinnost, naopak její právo si držet svoje soukromí v tajnosti, to znamená občas její komentáře u příspěvků stylem, jak je možný, že jsi nám to neřekla, proč to víme až potom. She is just a human. Ona je jenom člověk, který má právo na to si držet svoje tajemství, svůj život pod pokličkou a ne ho pořád vytahovat mezi lidi. Jenom takovej menší reminder pro vás. No ale stalo se to už ve chvíli, kdy se dvojice zasnoubila, tak pro všechny to bylo jako se svým partnerem už je od roku 2024. No prostě všechny to šokovalo, že prostě po dvou letech se spolu vzali. Zas tak šokující to není, já jim to přeju, že vlastně jim to vyšlo a doufám, že i vy jim to nakonec přejete, i když vám to prostě Dua Lipa neřekla okamžitě a nepozvala vás na tu svatbu. No a na co vás pozvu já, tak jsou další songy. Už za chvilku Tate McRae, její český watching, nebo už teďkon Danny Hudson, jeho Oh My Way na Fajnu.

0: Je to tady konec naší předposlední společní hodky Miles Smith Hold Me in the Dark a na fajnu se přesouváme do té poslední, kdy si dáme například ženskou logiku. Buďte na to ready.
1: Sobota večer Fajn tě protáhne klubovým vesmírem. Klubovým vesmírem. Club Zone. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

startuje poslední hoďka dnešního sobotního dopoledne na Fajnu. Já doufám, že jste naprosto ready, protože za chvilku už přijde ženská logika, která hold občas těm mužům úplně nesedne, ale taky to ženská logika, takže pro nás, pro dámy, vždycky jenom to nejlepší. Do té doby třeba Lady Gaga, její Abracadabra, nebo už teďkon náš letní playlist a song Aaron Blades u nás na Fajnu.

neskutečná Lady Gaga, její Abracadabra. Banger, se kterým na Fajnu otvíráme okýnko ženský logiky. Ženy stály u zrodu programování a pomáhaly vytvářet první počítače. Bez nás by práce dneska nefungovala, jak právě funguje. A spousta technologií by nevypadalo tak, jak vypadá. Takže až vám někdo bude tvrdit, že ženy a technika to nejde dohromady, tak na rovinu, vzpomeňte si, že bez žen by možná doteď jste čekali, než se vám načte třeba kalkulačka.

0: Jason Derulo a jeden z největších TikTok bangrů. Savage Love, který nám dojíždí v 11.21 na Fajnu. A už za chvilku New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Banger pro lepší dopoledne, i když už nám zbývá necelá hoďka do toho, než bude poledne. Pojďte si společně se mnou ještě to dopoledne na Fajnu užít. No tak, už toho nezbývá tolik.
1: Fajn víkend.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé.

0: Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.cz. V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přivá...

0: Brothers. Jejich neskutečnej Banger Go. Nám dojíždí v 11.30 na Fajnu. A bizár nakonec je něco, co tady při Fajn Weekendu s Míšou prostě nesmí chybět. Představte si to. Jedete po silnici, máte vítr ve vlasech, klidně i otevřený okýnko a před váma se z ničeho nic objeví dopravní uzavírka. Jednoduše cedule, tudy neprojedete, no ale vy potřebujete, nechcete to objíždět. No a co vás první napadne? To je jednoduchý, já to odstraním. Dám ty cedule pryč, vždyť proč by to tam lidi dávali, je to absolutně zbytečný. Tak je odstraníte? Vyjedete tam a z ničeho nic se zastavíte. A zaboříte se do rozpáleného nově daného betonu. A přesně tohle se stalo jedný ženě. A takhle, ano, občas hold nějaký pravidla jsou přehnaný přes čáru, to se shodneme, že občas jsou schopní to lidi přehánět. Ale ve chvíli, když je někde dopravní uzavírka, tak to ne vždycky je přehnaný, respektive skoro nikdy to nebývá přehnaný a tohle to je skvělý příklad toho, čeho se držet. Dopravní cedule jsou opravdu důležitý. To znamená, jestli teď jdete v autě, věřím, že hodně z vás, jo, tak dávejte pozor. Cedule jsou prostě cedule, stejně jako naše songy. Už za chvilku Ian Dior, nebo třeba Rose, Bruno Mars a Paté už teď na Fajnu.
1: Čang já, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Team BMC Hit the Wall Banger, který nám dohrál v 11.40 na Fajnu. A už za chvilku Damiano David, Tyla, Neil Rogers, jejich Talk to Me. Nebo Rugale, Pretty on Paper. Jednoduše hodně bangrů, který máme v našem playlistu. Už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy, my vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín
9: Ninja Park!
8: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
8: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
9: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.

Hvězda naší Next Generation, Rue Gale, její Pretty on Paper. Banger, který nám ukončuje Fine Weekend s Míšou. Je to tady konec, 4 hočky ze náma. Já doufám, že jste se pobavili, nebo třeba prostě jenom příjemně chillovali. My se slyšíme zase zítra od 8 do 12. Buďte ready, já tady ready 100% budu. A teďkon ještě naposled zopakuju slovo ready, protože je tady moje mladá talentovaná kolegyně Kristin, která tady s váma bude od 12 do 4. Tak znova, buďte na ní ready.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
5: Instagram.
0: YouTube.
5: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
5: Fajn. Vždycky hot.

0: moji lidi, startuje fajn víkend s Kristýnou. Startuje taky takový jako speciální víkend, takzvaně 6-7 víkend. Pardon, já jsem musela, až mi z toho zaskočilo normálně. Ale takhle, jestli jste se dneska probudili s myšlenkou, co vlastně dneska chcete dělat takhle při sobotě, tak já pro vás tady mám nějaký tipy, jste na správném místě. Za chvíli pro vás pár tipů, vydržte, mezi něm to tady odpálíme skvělýma songama. Je to tady připravený, pojďme rovnou na to.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Robin Schulz, Cyril, taky Sam Martin a jejich World Gone Wild. Tímto odstartujeme právě teď na Fajnu. Tak si to užijte.

Gregory a jeho River. Posloucháte Fine Weekend při sobotě. Krásný odpoledne, vítejte v tomhle nejvíc 6-7 víkendu roku. Pokud byste to ještě třeba nepochopili, tak je to tím, že jako 6. a 7. června, jo, konkrétně. No nevadí, hele, jestli jste poslední dny byli třeba na TikToku, tak přesně víte, o čem mluvím, jestli ne, tak vlastně vám trošku závidím. Každopádně je teda 6.6. sobota, víkend je před náma a já mám pocit, že je to přesně ten typ dne, kdy člověk vždycky ráno tak jako vstane a s tím, že něco podnikne a pak najednou zjistí, že 2 hodiny scrolluje v posteli. No nic, pokud jste tenhle typ člověka, ještě třeba nemáte žádný plány, mám tady pár tipů. V Brně třeba pokračuje Brno Pride Week, který nabízí kulturní program, diskuze i spousta akční akcí napříč městem. Celkově pojďme si připomenout, že je Pride Month, Prideový měsíc, tak podpořte tady tu celou komunitu. Nebo pokud jste taky v Praze, mrkněte na Art Semester Umprum. Uvidíte práce mladých umělců, designérů, o kterých možná za pár let ještě uslyšíte úplně všude. Právě na studentských projektech mě jako baví, že si často dovolí mnohem jako šílenější nápady, než jako tady ty zavedený jména. No a pokud vás třeba láká festivalová atmosféra, dneska vrcholí festival Kamenice. V České Kamenici vystoupí třeba Tata Boys, nebo taky Gufrau, který znáte samozřejmě z vysílání Fajnu, nebo taky James Cole s Adio, který třeba za společný projekt nás pozbírali i ceny Anděl. Takže jestli ještě nemáte plán, tohle je poslední šance ten festival letos takhle jako stihnout, tak schválně, jak bude vypadat váš 6-7 víkend, vyrážíte někam nebo plánujete být celou sobotu v režimu postel, seriál a absolutní klid, to samozřejmě napište 724-634-634, pište a my pokračujeme dál. Další skvělý song je před náma, teď už třeba Sombr, nebo taky Miles Smith, Niall Horan a jejich Drive Safe právě teď.

0: Martin jejich Overdrive tady u nás na Fajnu 12.21, to je aktuální čas a já jsem se vás před chvílí ptala, co máte dneska takhle v plánu při sobotě 6. června, to je dnešek, napsal třeba Martin, ahoj Kristin, dopoledne odpočinek a odpoledne vyrazím ven na kolo. Krásný den ti přeji, tobě taky Martine, děkuju extrémně moc za zprávu. Hele, venku to vypadá vlastně docela fajn, není moc horko, ale zároveň je tak příjemně, víte co, já si myslím, že dneska ideálně. Taky napsal Bob, ahoj, tak tím, že dneska bojová sobota, to jsem ani nevěděla, by the way, takže takovej tip, tak jsem vybíral mezi oktagonem a clashem. Máme rádi bizár, tak clash vyhrál, k tomu dobré jídlo a pití, jo, zábavu je dneska postaráno. OK, tak vidíte, dneska ještě oktagon, taky clash, no prostě je toho hodně. A ještě mi přišla jedna zpráva od Aničky, ahoj, jedu k dědovi mu uklidit a chci být s ním a taky půjdu s jeho psem na procházku. No vidíte, to je taky důležitý, to už jsme si tady dlouho nezmínili, trávit čas se svojí rodinou, podniknout něco, to je taky super. Hele, za malou chvíli nás čeká třeba Avicii, skvělej starší song, který nás rozhodně rozhejbe, a taky třeba Zara Larsson i Midnight Sun, to nám naladí trošku, nebo nás to naladí na takovou tu letní, na ten letní vibe, tak si na to počkejte a za chvíli na Fajnu to tady bude.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: Klima Express.

0: nejlevnějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.

je Sony Fodera, taky D.O.D. Poppy Bascom. Jejich Think About Us na Fajnu s Kristin. Ženy, konečně něco, na co jsme podle mě jako všichni tak trošku čekali. Taky znáte ten moment, když jedete třeba Uberem a v hlavě vám běží jako takový ten třívteřinový horor, prostě projede vám úplně celý hororový scénář, co kdyby se něco stalo, co kdyby ten řidič odbočil někam jinam, co kdyby vás někdo unesl a vy už si v duchu skoro trháte vlasy, jenom aby po sobě, abyste po sobě zanechali aspoň nějakou stopu. No, tak Uber v Česku zavádí novou funkci, která umožní během jízdy nahrávat zvuk přímo přes aplikaci. Ne, není to kvůli podcastu Z cesty na party, i když by to taky mohla být docela sranda, ale ten záznam je zašifrovaný a uloží se v telefonu a Uber se k němu dostane jenom ve chvíli, kdy se něco řeší, třeba nějaká stížnost nebo konkrétně nějaký třeba horší incident. Oficiálně teda jde o bezpečnost, o to, aby se líp řešily ty konflikty, nevhodné chování nebo prostě situace, kdy něco neproběhne tak, jak má, známe to. A tohle to není třeba jenom o pasažérkách, jo? Svoje by k tomu určitě řekly i ženský řidičky, který občas vozejí dost, řekněme, zajímavý, hlavně noční a podnapilý třeba pasažery, takže to taky super. Nejvíc krize na tom to, že to fakt není sci-fi ani nějaký trailer, je to prostě klidný i pondělní, nebo klidná i pondělní cesta Uberem, jo? A může se stát cokoliv. Upřímně, jediný, co k tomu ještě chybí, je, aby nám aplikace při nástupu poslala třeba notifikaci, jakože vaše jízda byla úspěšně zaznamenána, klidnou cestu a nezapomeňte se usmívat do mikrofonu. Jo, tak to třeba ještě přijde, no a teď už pojďme na další songy. Hele, Šabuzí nás čeká Born to Die právě teď na Fajnu.

Z, Born to Die. Posloucháte Fajn. A já tady mám pro vás jeden takovej moment, kdy se potkává dětství, nostalgie a Taylor Swift v jednom balení. Za chvíli si o tom řekneme víc třeba a taky za malou chvíli tenhle skvělý banger. Tohleto je Harry Styles. To všichni moc dobře známe a jeho novej song, nebo v rámci možností novej song American Girls z nejnovějšího alba. Tak za malou chvíli můžete se na tohle těšit, počkejte si na to a za chvíli tady na Fajnu.

0: 14.
1: Na Fajn. Fajn.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.

Away, James Hype, Sam Harper, Bobby Harry, Waterfall tady u nás na Fajnu, 12.50 aktuální čas. No a Taylor Swift a Pixar v jedné větě, a to už samo o sobě zní trochu jako takový internetový glitch. Taylor vydala prostě novou písničku I Knew It You, která zazní v připravovaném filmu Toy Story 5. Skladbu napsala s Jackem Antonoffem a inspirovala jí postava Jessie. Taylor teda jako říká, že Toy Story miluje už od dětství, takhle, kdo ne, že jo? A nápad na song přišel hnedka po zhlédnutí té verze filmu a fanoušci už klasicky řeší, jestli tohle znamená třeba návrat Old Taylor, jakoby jejího country období. Prostě shrnuto, Pixar má nový film a internet má zase další věc, o které bude 3 dny předstírat, že je to životně důležitý. Takže oslava super a jdeme dál. Teď už další skvělý bangry. Tame Impala, Jenny, Dracula a potom taky Shakira u nás na

0: byla Shakira, taky Burna Boy, daj, tady u nás na fajnu. Konec první hoďky, ale ještě tři jsou před náma, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte. Za malý moment se slyšíme a budeme probírat další zajímavý témata. Hele, v téhle hodince, ty následující, budeme řešit třeba nový songy, nebo se podíváme zase na tu naší generaci Z, tak vydržte. A za malou chvíli budu zase zpátky.
1: Fajn víkend.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: Next generation.
7: Fajn.
6: Vždycky hot.
7: Vždycky fresh.
6: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
8: Kristin Esposito.
0: Ahoj lidi, startuje druhá hoďka Fajn víkendu s váma Kristin. 13.00, to je aktuální čas, pojďme to rovnou odstartovat. Generace Z prej neumí udělat první krok při seznamování. Jaká to novinka, že jo? Jenže podle mě to vůbec třeba není o randění. Je to o něčem, co děláme skoro všichni. A vsadím se, že jste to udělali i tenhle týden i vy. Takže si na to počkejte, odnaučíme se to hezky společně a mezi tím si dáme taky skvělý bangry, jo? Jdeme na to.
6: Fajn víkend.
7: Fajn víkend.
0: Tato, John, nebo taky teď už Lil Nas X, Starwalking, právě teď na Fajnu.

byla Chaperone Pink Pony Club. Posloucháte Fine Weekend. Máme 13.13, kouzelný čas, něco si přejte. No a lidi, po téhle písnice je jedna věc, která mě úplně jako mega trefila. Nikdy v historii nebylo tak jednoduchý někoho kontaktovat. A stejně se toho bojíme. Takhle, objevila jsem studii, že generace Z má problém udělat první krok při seznamování. Jenže čím víc nad tím přemýšlím, tím víc mám pocit, že to není jenom vůbec jako o vztazích, ale kolik z vás třeba radši napíše zprávu, než aby zavolalo? Nebo kolik z vás si připíše jednu větu třikrát, než ji odešle? Přesně v tomhle to možná totiž je, jsme zvyklí mít čas na tu rozmyšlenou. Zprávu můžete hnedka smazat, upravit, poslat za hodinu, poradit se o ní s nějakým kámošem, s kýmkoliv, ale v reálném životě žádný tlačítko edit neexistuje, že jo? No takže možná nejsme generace, která se bojí udělat nějaký první krok, možná jsme jenom generace, která si zvykla, že si každý krok může nejdřív promyslet a nacvičit. Jo, a to jde tak schválně. Kdy jste naposledy někomu prostě zavolali jen tak bez toho, abyste si předem připravili scénář, jo? A nemyslím teďka nutně vaši mamku. Jupi, jo, tak jo. 724-634-634. Pište, komu jste naposledy prostě zavolali a nemyslím vašeho rodiče, jo? Pište a teď už Teddy Swims, Mr. Know It All, právě teď na Fajnu.

0: to byl Kaso, taky Ray, jejich Prada, posloucháte Fajn Víkend s váma Kristin, no a máme tady jedno docela důležitý téma ohledně generace Z. Prej jako úplně neradi někoho kontaktujeme a spíš jakoby rádi píšeme, nebo celkově spíš lidi napíšou, než zavolají, nebo třeba přepíšou větu třikrát, než ji někomu odešlou, a my řešíme, kdy jste naposledy vlastně někomu prostě zavolali, a nemyslím teď jako přímo někomu z rodiny, protože mi přišly jako zprávy, že třeba svýmu příteli nebo takhle, to teďka konkrétně nemyslím. Myslím fakt, že třeba někam na úřad, nebo jste mohli člověku jako napsat, ale vy jste mu prostě zavolali, sebrali jste tu odvahu. No a napsal mi Radek docela jako validní jako zprávu. Ahoj, nesnáším psát SMSky, pro mě je lidský kontakt důležitý. Ahoj Radek. Radku, já to mám třeba stejně. Já radši volám, a jsem taky generace Z, jo, takže nevím, co je se mnou blbě, ale mnohem radši volám, než píšu, protože mně přijde, že když člověku napíšete, tak jako čekáte na odpověď právě, jako že ten člověk si může odpověď rozmyslet třeba hodinu a já mezi tím čekám. Takhle když někomu jako, že ho zavolám, tak mám odpověď hned a ještě se můžu doptat po případě na nějaký podrobnosti. No a takhle jakoby to nemá moc lidí z Gen Z. Právě jsem dostala hodně odpovědí, že to je naopak, že prostě mají radši to, to psaní si, že jo, že to je prostě takový víc easy, nemusíte moc jako vnášet nějakou energii, což chápu. Necháme to u toho, pojďme zase dál, za malou chvíli třeba Lady Gaga, nebo taky Ray Dalton, tak se na to počkejte a za malou chvíli to bude tady na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!

Universe, taky Dennis Lloyd, jejich Diamonds, tady u nás na Fajnu, 13.32, to je aktuální čas. Lidi, někdy si říkáte, že navigace v telefonu vás už nemůže víc zradit. No a pak přijde Seattle. Žena tam totiž podle všeho slepě následovala GPSku a najela autem přímo na koleje městského metra. Ne na parkoviště, ne na objížďku, přímo na vyvýšenou trať. Výsledek byl ten, že auto uvízlo, logicky, a zastavilo to velkou část dopravy v okolí stanice Mount Baker. Vlaky tam nejezdily, lidi čekali a celé město si mohlo dát takovej neplánovaný pauz. A ona na místě měla říct, že jen prostě následovala pokyny navigace. Wow, což je přesně ten jako moment, kdy si říkáte, že GPSka někdy nefunguje jako kam jet, ale spíš jako kam to ještě nikdy nikdo neskusil jet. No a upřímně, tohle je ten typ situace, kdy telefon řekne jeď rovně a člověk se jen řekne jo, to zní legálně. Tak uvidíme, třeba už se to nebude dít, prosím vás. Poslouchejte navigace, ale jenom do jistý míry, jo, mějte taky svoji hlavu. Pojďme ale taky dál, teď už David Guetta, Sia, nebo taky potom Olivia Rodrigo. Tak se to dejte, na Fajnu. Baby, let's go. Summer banger. Banger. Fajn.

Úžasná novinka, Olivia Rodrigo, The Cure. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. Tohle je jedna z nejnovějších songů tady u nás v éteru, no a my se půjdeme za chvíli podívat i na další novinky. Jo, za malou chvíli New Music Recap, tak to si počkejte a mezi tím třeba tenhle banger. To je Dominic Fike a song, který rozhodně znáte z TikToku. White Keys. To si dáme za malou chvíli, tak se na to taky rozhodně počkejte. Ještě třeba With DMC, Bees, Honey, to všechno tady bude za malou chvíli.

0: Pilíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty, záruka kvality.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Mají jen pěkné T-shirt,条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
6: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram,
6: YouTube,
7: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
7: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn Radio.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.

0: The Price, jejich Prayer in C. Posloucháte Fine Weekend, 13.55, nejvyšší čas na to, aby jsme se tady shrnuli novinky z hudby. Tenhle týden, hudba tenhle týden vypadá trošku jako když někdo zamíchal playlist, algoritmus a takový chaos dohromady. Pojďme na první věc. Tohle je Ben Cristavao. A on poslal Ben track Biker Rock. Rovnou k tomu přizval i legendu Tommyho Taylora z Kiss, z té mega slavné kapely Kisáci. Jo, tak to je on. Takže vlastně takový český pop rock plus stadionový rock a kytara, co zní, jak kdyby měla jako plamenomet. Fakt to zní crazy. Mega mě to baví. Dávám tomu třeba 9,5 z 10. Wow. Pojďme dál. Trošku něco jiného, úplně jiný vibe. Krištof a Domy Aládžia. Lidi, je spolupráce, kterou by se ještě před pár lety nikdo nečekal, možná ani před pár týdny. Výsledek se jmenuje Půlnoční hřích a je to přesně ten typ spojení, u kterého internet chvíli jenom mlčí a pak to začne komentovat, že jo. Ale jako, I like it. Třeba 7 z 10, to je takový ideál. A pojďme na poslední bohyni dnešního dne. No a Eva Farná přidala Big Mac. Název, co zní jako objednávka z drive-thru, ale ve výsledku je to další věc, co si stejně budete chtít zpívat celou cestu do školy, do práce, kamkoliv. Tohle je Big Mac, shrnuto tenhle týden v hudbě, rocková legenda, influencer crossover a fast foodový hit. Všechno najednou dává nějakým způsobem smysl a my jdeme dál. Další skvělý bangry právě teď.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn. Teď už Viktor Kal, taky Juli Koli a jejich dva Red Bulli. Právě teď na Fajnu. Pojďme na to.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
7: Čus lidi, jsme přesně v polovině, startuje třetí hodinka Fajn víkendu, s váma pořád Kristin. No a lidi, festivaly už jsou v plném proudu, protože máme červen, je to tak. K létu neodmyslitelně patřej, za chvíli si dáme takový must haves, ale mezi tím si samozřejmě dáme skvělý songy. Bude tady třeba Billie Eilish, nebo taky třeba Ava Max, Spot the Fake právě teď. A potom už

0: Tohle byla Leonie, Don't Worry, na fajnu. 14.10 to je aktuální čas a lidi, festivalová sezóna je v plném proudu a tenhle týden u nás to rozjede Rock for People v Hradci Králové. A teďka upřímně, existuje taková zvláštní věc, že na festival jedete kvůli hudbě, ale přežijete ho úplně jinými věcmi než playlistem, protože realita festivalu není jako, že oh my God, vidím svůj oblíbený koncert, ale spíš jako, kde je nabíječka, kde je voda a proč jsem si myslela, že ten outfit bude v pohodě i po 8 hodinách v dešti. Například, jo, to jsou jenom typy. Takže základní must haves. Třeba je powerbanka, to si myslím, že 100%, na tom se shodneme, která má víc energie než vy, když dorazíte boty, co už stejně jste obětovali jako osudu a už vám jsou tak nějak jako jedno. Taky schopnost nějaká, protože máme tu samozřejmě spoustu introvertů, co taky chtějí jako jít na ty koncerty, takže prostě schopnost třeba najít kamarády i ve stavu, kdy všichni vypadají stejně, unaveně, šťastně zároveň. No a pak je tu ještě jedna věc, o které se moc nemluví, festivalový mozek. To je stav, kdy si říkáte, jdeme na ten jeden koncert a o 5 hodin později stojíte úplně u jiný stage a tvrdíte, že to samozřejmě byl nějaký jako součást, byla to nějaká součást toho plánu. Všichni víme, že ne. No a Rock for People, to je přesně ten typ akce, kde se zrychle se podíváme, stane, vidíme se i zítra. Tak na to se připravte, že to možná přijde. Můžete tak dát vědět, 724-634-634, na jaký festivaly se vlastně tohle léto chystáte, jestli to je třeba ten rokáč, nebo něco jiného, dejte vědět, ještě jednou 724-634-634, no a jdeme dál, Eminem tady bude tady taky Bella Kai, tohle všechno, ale teď už ten Eminem a jeho Houdini, na fajnu.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku, my budeme sledovat

0: to je Kungs. Jeho Never Going Home na Fajnu. Při sobotě. Lidi, existují dva typy lidí a poznáte to ve chvíli, kdy mají zaplatit. Schválně, jestli se poznáte v jednom z nich, věřím, že jo, za chvíli probereme téma utrácení peněz. Tak vydržte, za malou chvíli to tady bude a za malou chvíli taky třeba Jisoo, Zayn, nebo taky Damiano David, anebo taky Sigala. Všechno bude za malou chvíli na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
4: Instagram,
0: YouTube,
4: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: CZ.
5: Are you ready? This is Bruno Mars.
6: I'm Olivia. It's Sabrina Carpenter.
4: Music. Fine.

Teď to byl Damiano David, Born with a Broken Heart, tady u nás na Fajnu. Nevím jak u vás, u mě moc sluníčko nesvítí, ale to nevadí. Pojďme dál, budeme tu energii mít stejně, furt stejnou, jo, superovou. Jedna věc, kterou řeší překvapivě často, a já ji řeším hodně s kamarádama třeba, Češi prej platí mobilem víc než kdy dřív, ale takhle, mě vlastně zajímá něco úplně jiného, protože existují dva typy lidí, například když si kupujete drink, první utratí 500 mobilem, pípne a jde dál, jako by se nic nestalo, ale když má vytáhnout 500 z peněženky, najednou je to skoro emocionální událost, já to takhle třeba mám, že prostě ty peníze, když vidím, tak je to prostě úplně průser a prostě to tak je, ale náhodou, když prostě nemáte, pardon, mě se tady teďka odklikl text a prostě ho tady nevidím, tak doufám, že to nebude úplně blbý. Ne, dobrý, už ho tady mám, hele. Když prostě vytáhnu 500 z peněženky, najednou je to skoro jako moc událost. Pak je tady druhý tým, pro ty jsou naopak skutečný peníze ty na účtu, takže jakmile jim z banky prostě odejde větší částka, tak to hnedka řešej, ale bankovky v peněžence, ty už jsou tak trochu mimo rozpočet. Mě fakt zajímalo, jak to máte vy. Máte pocit, že utrácíte, když utrácíte bankovkama anebo kartou? Jo, chápeme se? 724-634-634, pište. No a my půjdeme zase dál, tyjo, to bylo skibidy. No nic, pojďme dál. Jax Jones, Martin Solveig, All Day, All Night, právě teď na Fajnu.

0: Tohle to byl René Junk, jeho dealer, nejnovější song z nejnovějšího alba Trauma Party tady u nás na Fajnu. 14.41 to je aktuální čas a lidi, řešili jsme jednu zásadní otázku. Co vás bolí víc? Platit hotově anebo kartou, mobilem? Protože se teďka jakoby řeší všeobecně, že Češi víc utrácejí peníze mobilem, že víc prostě lidi platí mobilem. Ale já řeším, jestli vás víc bolí peníze kartou anebo bankovky, protože tady jsou jako dva typy lidí. Například napsal Adam, pojďme na zprávu, utrácení vnímám jako když platím hotově, taky kartou nebo mobilem, ale všeobecně karta asi svádí víc. Jedeme dál, další zpráva, Dušan od Dušana. Ahojky faňáci, co nevidím, mě netrápí, takže já jedině kartou. Slyším to správné píprutí při potvrzení a jsem spokojený. Mějte se všichni fajn, ty taky, děkujeme za zprávu. No ale ještě celkově, mi tady přišlo hodně zpráv, že prostě když dáváte ty bankovky, tak to bolí přece jenom víc, protože to je hmotný a vidíte to. Když pípnete kartou nebo tím mobilem, tak to vlastně ani vůbec nevidíte. Pak teda se jenom podíváte na ten bankovní účet. To je trošku horší. No nic, děkuju vám za tuhle debatu, pojďme dál. Pojďme na další bangry. Tohle to je hvězda Next Generation, Rue Gale. A její Pretty on Paper z kompilace Girl Power. To si dáme za malou chvíli, tak si na to rozhodně počkejte. Tenhle skvělý banger si nesmíte nechat ujít. A za malou chvíli bude tady na Fajnu.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, tady u nás na Fajnu, 14.58, to je aktuální čas. No a lidi, tohle je přesně ten typ zprávy, u který si řeknete, hele, tohle už je moc i na ten internet, ale ne, tohle je realita z Brazílie. Policie tam zatkla 37-letou ženu za to, že se podle vyšetřovatelů několik let vydávala za nezletilou dívku. A nejenom tak, ona se prostě snažila zapojit se do školního prostředí a dokonce i do pěstounských systémů. Prostě se pohybovala v místech, kde ji lidi automaticky vnímali jako dítě nebo teenagerku. Používala různý falešné identity, měnila si jména, i když i ty příběhy, aby zapadla vždycky tam, kde zrovna potřebovala. A podle policie to netrvalo jako pár týdnů, měsíců, ale klidně několik let. Teďka se řeší nejenom to, jak to dokázala tak dlouho držet, ale hlavně proč to vůbec dělala, co tím jako sledovala. Upřímně nevím, v tomhle bodě už je možná jediná jistota to, že pokud vám někdo na internetu napíše, je mi 12, tak to není signál k hraní Minecraftu, ale spíš k tomu, abyste ho možná i už šli rovnou prověřit, nebo já už fakt nevím. Hele, pojďme dál. Adela a její KG Bitch, to nás čeká právě teď u nás na Fajnu, tak si to dejte.
1: Vždycky hot, vždycky

Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: YouTube, TikTok, co je zrovna teď in Fajn Rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
2: Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu. S váma pořád Kristin, 15.02. To je nejvyšší čas to tady odstartovat, tu poslední hodinku. A odstartujeme to skvělýma bangrama. Třeba Alex Warren, ten nás čeká, nebo taky teď už i na Deja Vu. Takovej starší song, ale pořád skvělej. Tak pojďme na něj, na Fajnu.

100, to je tedy Swims a jeho Bad Dreams. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a hele, jestli jste někdy strávili víc času scrollováním Netflixu než samotným koukáním, tak Netflix si právě řekl, OK, tohle to řešíme a vyřešíme. Nově totiž začíná testovat umělou inteligenci, která vám má pomoct vybrat, na co se podívat. Ale ne stylem jako, hej, vyber si žánr a hotovo, ale tohle je víc jako, napište, co zrovna chcete cítit a tak podobně, klidně něco jako, chcete něco vtipného, ale ne trapného, nebo něco napínavého, ale ne, takže pak neusnete 3 dny a AI z toho vytáhne konkrétní filmy a seriály přesně podle jako nálady. Netflix tím chce hlavně odstranit tu klasiku, že strávíte 25 minut hledáním a pak stejně skončíte u něčeho, co jste viděli už 3krát, jasný, známe to všichni. A teďka ta věc, tahle funkce je zatím jenom pro část lidí, ale pokud se rozšíří, tak je dost možný, že už nikdy nebudete muset říkat, nevím na co koukat, protože to za vás jednoduše řekne Netflix. A upřímně to je trošku scary, protože jestli mi AI začne rozhodovat i náladu na film, tak za chvíli mi možná řekne i to, že dneska mám náladu jít spát včas a to už, teda pojďme si říct na rovinu, je docela jako, to už je docela jako přes čáru, ale tak nevadí, jako teď už Sony Fodera, Crystal, My Lovin', to si dáme právě teď na fajnu.

0: So You're Beautiful na Fajnu. 15.22 to je aktuální čas, což znamená, že se blížíme k poslední půl hodince našeho vysílání. No a to znamená, že si dáme tak nějaký random fakt na závěr. Ne, random fakt na závěr vysílání, za malou chvíli to tady bude. A za malou chvíli třeba taky Subfocus Elevate, tak se na to počkejte na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram.
6: YouTube.
7: TikTok.
6: Co je zrovna teď in.
7: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: Radio End of Beginning na Fajnu dohrává právě teď. Společnost Pepsi představila limitovanou edici s názvem Pepsi Night. A teďka pozor, není to nějaká speciální příchod, jo? Tohle z toho má o zhruba 30% víc kofeinu než klasická Pepsi. Proč to existuje? Kvůli fotbalu. Konkrétně mistrovství světa 2026, který se bude hrát i v časech, kdy u nás bude klidně hluboká noc, takže cíl je jasný, aby samozřejmě fanoušci neusnuli u zápasu dřív, než padne první gól. Pepsi to navíc balí do sloganu každý zápas si zaslouží extra hype. A upřímně tohle od toho už podle mě není jako limonáda nebo nějaký drink. To je spíš takový tekutý budík s bublinkama, co myslíte? A jestli tohle půjde do prodeje i u nás, tak jediný reálný risk není, že zmeškáte gól, ale že pak zůstanete vzhůru až třeba do dalšího mistrovství.
1: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor.

to je Lisa, taky Aneta, Rema, jejich Goals, na fajnu, tady o víkendu máme 15.38 a to znamená, že se pomalu jistě blížíme ke konci, ale ještě předtím tady samozřejmě máme nějaký ty bangry, hele, nebudu to zdržovat, pojďme na ně. Bruno Mars. Člověk, který nám podle mě vždycky obohatí náš playlist a zlepší naši energii, naši náladu. Toho si dáme za malou chvíli. I just might. Tak se na to počkejte a za chvíli tady na fajnu to bude. I just might.

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Instagram,
8: YouTube,
7: TikTok,
8: co je zrovna teď in.
9: Fajn Radio.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme Fajn.

byla Rihanna, její Breaking Dishes na Fajnu. 15.50 to je aktuální čas a to znamená, že jsme na konci. Děkuji, že jste tady se mnou dneska byli. Já bych se rozloučila s jedním faktem. Já jsem teď zjistila, že Jacob Elordi a Kendall Jenner spolu byli teďka v Praze. Někdy teďka, chápete to? A my jsme se toho nikdo nevšimli. No nevadí, dobře. Já jsem se s vámi chtěla už jenom rozloučit s takovýmhle random faktem, abyste to věděli, co jste taky prošvihli, ale to nevadí. Hele, zítra tu budu taky od 12 do 4, věřím, že se uslyšíme, já tady budu rozhodně, doufám, že i vy. Mějte se krásně, teď už Harry Styles, American Girls, a já se s váma loučím, tak se mějte nádherně zatím. Ahoj!

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
5: Fajn. Vždycky hot.

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn.
2: Jo.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
0: ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Rádio.
1: Instagram.
0: YouTube.
1: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
5: Instagram,
0: YouTube,
5: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn Radio.
3: CZ. Fajn.
5: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: sobota večer, Fajn tě protáhne klubovým vesmírem. Klubovým vesmírem.
1: Club Zone. Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26. Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.

0: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
1: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
0: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
2: Tohle bude krásný léto.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy. Americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přivádí.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn.

0: rok, co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
3: Fajn.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitaminů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
0: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.cz.
1: Fajn. Vždycky ho.

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
8: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

0: Fajn.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: www.fajnradio.cz
0: Fajn.
3: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Turn up hit music.
1: Fajn.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mohu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
0: Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fan hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Fajn.
1: Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy, my vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude

0: klimatizaci po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
4: Instagram,
3: YouTube,
4: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn rádio.
5: CZ. Fajn.
4: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
4: Fajn.
6: Posloucháš páteční Club Zone.

0: malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: praví.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.